0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Chytrá

Eva Farná a taky Miraj společně dohráli na Hit Rádiu Vysočina. Když jsem tady s váma v éteru byla naposledy, tak shodou okolností jsme taky zrovna měli summer party, asi je mi to souzeno. Teďka celý víkend si ji dáváme znovu a opět je plná hitů, který se prostě perfektně hodí ke všemu, co právě děláte. Já vás zdravím do všech koutů Vysočiny, domů, na vaše zahrádky, do auta, na výlety a nejspíš i k vodě, kde nás určitě taky ladíte, protože kde jinde tyhle ty sluneční rozpálený dny trávit, než právě na koupalištích, u rybníka, v lomu, zkrátka kdekoliv, kde to máte rádi a kde se můžete pořádně schladit. Přehled míst, kde se dá nebo naopak nedá na Vysočině koupat, nebude dneska odpoledne pochopitelně taky chybět. Tak si na ně určitě počkejte, no a teďka už pokračujeme v našem nadupaném letním playlistu. Tahle ta klasika z roku 1997 se jmenuje King of My Castle a už tady čeká jenom na vás.

0: Michel Tello a jedna absolutně sexy záležitost v éteru Hit Rádia Vysočina. Tahle ta písnička se mimochodem často objevuje na svatbách, už v takových těch pozdních hodinách, kdy všichni zahodí ty svoje distingované výrazy, saka, kravaty, společenské boty a prostě se začnou naplno bavit. Můj manžel je dneska mimochodem taky na svatbě. Já teďka teda posílám pozdrav speciálně vám všem, kdo svatbujete nebo se chystáte svatbovat třeba zítra, protože v tomhle teple, teda klobouk dolů, že to zvládáte. Pokud byste ještě náhodou pořád neměli jasno, jak s dneškem naložit, tak tipy tady pro vás budu mít už za chvilku. Tak užívejte sobotní odpoledne a za pár minut se už můžete těšit na takové interprety jako Simple Plan nebo Gracie Abrams.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie.

0: co se děje na Vysočině.
1: Jak jsem slíbila, co by to bylo za sobotní odpoledne, kdybych tady pro vás neměla nějaké ty tipy na kulturní vyžití. Dneska se toho nekoná vůbec málo, tak se na to pojďme společně podívat. Vyrazit můžete třeba na Den vína do Pelhřimova, ten začne v 15 hodin v kulturním domě Máj a jak už samotný název napovídá, můžete si tady dát pěkně do sosáčku, ochutnat dobrý víno i nějaké mňamky k tomu. V 15 hodin taky začíná

0: Hit Rádia Vysočina. No a ještě určitě musím zmínit telčské parní léto, kde si můžete vychutnat nostalgickou jízdu historickým parním vlakem na trati z Kostelce do Slavonic. Samozřejmostí je i doprovodný program pro děti a dospělé. Tak vybírejte, užívejte, bavte se, odpočívejte dle libosti a hlavně laďte Hit Rádio Vysočina i nadále.
1: Vysočina, tady jsme doma.

0: Miláček DJO, 6 minut po půl druhé na Hit Rádiu Vysočina. Doufám, že si naše dnešní letní hity užíváte stejně jako já tady ve studiu. Mě to teda vyloženě nutí tancovat. Mezitím jsem se ale stihla podívat na nějaká videa na TikToku. Přiznám se, to je teďka taková moje oblíbená zábava, když mám chvilku času. No a první, co tam na mě vyskočilo, bylo video z italských Dolomitů, kde jsou aktuálně šílený turistický davy. A tipnu si, že tenhle problém se teda netýká jenom Itálie. Tak mě by teda zajímalo, jak trávíte léto a prázdniny vy, jestli jste někde na výletě, na dovolené, jestli je tam taky spousta turistů, klidně mi napište nebo pošlete hlasovku na náš WhatsApp, číslo je 725 44 38 37. Za pár minut Ace of Base a taky Justin Timberlake, tady na Hit Rádiu Vysočina. Hit Rádio.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na

0: se vyplatí. Už tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i posilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 tisíc měsíčně. Více na www.sankro.cz.
9: Sankro.cz.
8: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
0: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Και σε σεξιά.
1: Jo, kdo by neznal tuhletu svůdnou písničku, to byl Justin Timberlake a jeho Sexy Back. Před námi v playlistu ještě Damiano David, nebo taky velká letní pecka, která ještě není tak úplně stará a byla obzvlášť oblíbená na sociálních sítích, třeba právě na TikToku, o kterém jsem tady mluvila před malou chvílí. No a řeč je samozřejmě o skladbě Makeba, která se nám tady už v pozadí rozehrává. Za chviličku už se společně podíváme na silnice, na počasí a taky se poslechneme aktuální zprávy.

0: státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu zveřejnila podrobnou zprávu k dopingovému případu Markéty Vondroušové. Tu v červnu potrestala 4letým zákazem činnosti za odmítnutí kontroly loni v prosinci. Odmítnutí dopingové kontroly je v odborných kruzích paradoxně považováno za ještě horší prohřešek než samotný pozitivní test. Vondroušová má v plánu odvolat se k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Kdyby neuspěla, distancí vyprší 21. června 2030.
1: Až 32 stupňů a později během odpoledne místy taky déšť a bouřky. Taková je dnešní předpověď pro Vysočinu. Teplá bude i dnešní noc. Nejnižší teploty očekávejte okolo 15 stupňů. No a na zítřek jsou tady hlášené opět třicítky, přeháňky, pak už jenom výjimečně.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Vysočina.
1: 14. hodina odstartovala tady na Hit Rádiu Vysočina ze studia. Vás zdraví Ivana Grande a vy se spolu se mnou můžete těšit na další hodinu plnou těch nejlepších letních hitů. Bude Madonna, Vohnouti, bude taky třeba Britney Spears. Tak krásné odpoledne s námi.

0: Dohrává Scatman John 10 minut po 14. hodině. No jen se přiznejte, že jste si taky minimálně jednou v životě zkoušeli tuhletu písničku zaspívat. A že vám to moc nejde, co? No, no, Scatman John je zkrátka jenom jeden. No, ať se nám to líbí nebo ne, dneškem začal srpen, takže půlka prázdnin je za námi, to je ta horší zpráva. Lepší zpráva ale je, že ještě pořád jich půlku máme před sebou. Naše kolegyně Zuzka Kuklová se ptala vás, našich posluchačů, co už jste stihli zažít, případně co ještě máte přes léto v plánu. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Ahoj, já si zatím prázdniny skvěle užívám, tak jako každý rok. Byli jsme s rodinou ve Švýcarsku a v Rakousku v horách a u jezer, je tam neskutečně krásná příroda. Teď musím během pár dní dohnat všechny pracovní resty a na druhou půlku prázdnin mám ještě plno plánů, na které se moc těším.
2: My jsme začátek prázdnin strávili na úžasném Vysočina Festu, kde jsme si to moc užili. Potom jsme jezdili po vlastech českých. Zbývající části prázdnin, vzhledem k tomu, že ta vedra má ještě přetrvávat, tak asi hodně času strávíme u bazénu, kde se člověk aspoň trošičku osvěží.
3: Už jsme byli na 2 týdny v Bulharsku, kde jsme si to opravdu užili, byli jsme v největším akvaparku a hodně jsem si ještě užila pár dní na tanečním workshopu s dcerou v Kletečné u Humpolce.
0: No, zdá se, že cestujete opravdu ve velkým a to je dobře. Moc díky za všechny vaše zprávy, užívejte léto všemi možnými způsoby a teďka už si dáme Purple Disco Machine.

0: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
0: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Třeba si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
0: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
0: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
0: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
0: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

El profesor Bongo Ča-ča-ča, ladíte Hit Rádio Vysočina, minutu po půl třetí. Abyste nebyli smutní z toho, že už je srpen, mám dobrou zprávu zejména pro věrné fanoušky kouzelnické ságy Harryho Pottera. Velká výstava na motivy právě tohohle díla míří do Prahy, navštívit ji budete moct už od 6. srpna, což je vlastně za chviličku. Výstava už se objevila ve 12 zemích světa, Česko je teďka další na řadě a ještě lepší zpráva je, že tady u nás bude až do 21. března příštího roku, takže vůbec nemusíte spěchat a bát se, že by vám to snad náhodou mohlo utíct. No a co tady uvidíte? Tak třeba první vydání knihy Harry Potter a kámen mudrců, velká vzácnost, můžete se mrknout na nějaká superová promítání, navštívit hostinu ve velké síni, osahat si všemožné magické rekvizity, můžete se taky naučit připravovat lektvary, nebo si prostě jen tak obyčejně vzít hůlku do ruky a zakouzlit si. Jo, a abych nezapomněla, za tímhletím zážitkem si můžete už za 5 dní dojet na letňanské výstaviště. Tak doufám, že se těšíte, já jsem na Harry Potterovi vyrostla, takže určitě se tam budeme s manželem podívat, těším se moc. No a teď už vám tady do éteru posílám další letní pecku.

14 hodin 39 minut a Kylie Minogue na Hit Rádiu Vysočina. Dneska se zdá, že ta sobota je pro vás vážně hodně pestrá. Já jsem se právě ptala ze zvědavosti svých kamarádů, co vlastně dělají. A jeden mi teda napsal, že je na návštěvě u rodičů. Druhý kamarád zase na velký oslavě kamarádových 50. Všechno nejlepší přejeme. Další kamarádka se právě vrací z lomu, kde se byla s dcerou koupat. A píše teda, že to sice bylo super, ale prý tam byla hlava na hlavě. No, tak ono taky není divu, že jo? Co mě ale překvapilo nejvíc, píše nám tady posluchačka Jitka.

Šmelák od Divokýho Billa dobzučel tady v playlistu Hit Rádia Vysočina a naše summer party samozřejmě bude pokračovat i po 15. hodině. David Guetta, Ricky Martin, Jennifer Lopez a spousta dalších. To jsou ti interpreti, na které se můžete těšit. Kromě toho vás ale taky pozvu do kina na pár parádních filmů. Teď už je ale ten správný čas si dát Bruna Marze a tuhle neskutečně pozitivní hudební letní záležitost. Tady máte.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině je tu pro vás krátce před 15. hodinou. V tuto chvíli ještě stále buďte opatrní ve Velké Bíteši, konkrétně v ulici Kapitána Jaroše, kde dnes odpoledne došlo k dopravní nehodě a probíhají tady záchranné práce. Hodně štěstí na vašich cestách a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. S

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
3: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letošní turistická sezóna je zatím z pohledu českých hotelů srovnatelná s loňskem. Obsazenost hotelů je podle nich většinou stejná jako v loňské sezóně. Místy mírně lepší, uvedli to zástupci hotelů. Oproti loňsku je ale patrná změna ve způsobu rezervování ubytování. Zhodují se na tom hoteliéři. Více hostů nechává letos rezervace na poslední chvíli. Přes území Česka přišla v noci studená fronta, přinesla déšť a bouřky se silným větrem, který lámal stromy. Na mnoha místech ale panovala tropická noc. Dnešní teploty mají být rovněž tropické, mohou vyšplhat i na 40 stupňů Celsia. U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Veřejnosti ale nehrozí žádné riziko, uvedli lékaři. Podle nich je šance, že se nákaza skutečně potvrdí, nízká. Evropská fotbalová unie uvítala rozhodnutí Mezinárodní federace FIFA, která po vlně kritiky upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům. Zároveň v dnešním prohlášení uvedla, že současné vedení světového fotbalu ztratilo důvěru nejenom UEFA, ale i mnoha dalších členů fotbalové rodiny. Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward.
4: Dnešní předpověď pro Vysočinu hlásí až 32 stupňů v maximech, později během odpoledne místy taky déšť, případně i bouřky. V noci nás čeká opět teplo, nejnižší teploty by neměly spadnout pod 14 stupňů a tropický den s třicítkami bude i zítra. Pršet by pak mělo jenom výjimečně.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
4: Odstartovali jsme 15. hodinu v letním režimu, protože tady na Hit Rádiu Vysočina máme celý víkend summer party s těmi nejlepšími letními hity, čistě jenom pro vás. Z éteru vás zdraví Ivana Grande a přeju vám pohodovou sobotu s námi.

Tohle byla Jennifer Lopez, moje asi nejoblíbenější písnička od téhle zpěvačky If You Had My Love. Posloucháte Hit Rádio Vysočina 10 minut po 15. hodině. No a my už se teď tady společně podíváme na počasí v následujícím týdnu, protože jestli to máte aspoň trošičku stejně jako já, že ty vysoké teploty moc nezvládáte, tak se určitě teďka v poslední době na aplikace s předpovědí díváte častěji než obvykle a modlíte se, aby tam ty teploty spadly aspoň trošičku pod ty třicítky a dalo se v tom normálně fungovat. No, tak dobrá zpráva je, že zítra by to mělo mírně klesnout, ale platí to spíš tady pro okolí Jihlavy, jinak pro Vysočinu jako takovou jsou pořád hlášené třicítky, nevyhneme se jim potom minimálně ještě do středy. Teplo by konec konců mělo být až do konce příštího týdne, k tomu samozřejmě občas zaprší, sem tam je hlášená taky nějaká ta bouřka. Nicméně, neberte to jako 100% danou věc, protože znáte to, předpovědi se samozřejmě můžou mýlit a kdo ví, třeba nás nakonec čeká pořádné ochlazení. Jo, kéžby. Mě už se na to snad ani nechce čekat. No nic, pojďme si dát další skladbu z našeho playlistu, který se už taky na vás nechce čekat. Tady je David Guetta a One Republic.

0: Tohle byly Miraj a Cesta z města na Hit Rádiu Vysočina. No nemusíte nutně utíkat z města. Píšou nám tady Marek a Renata, naši milí posluchači, že nás právě poslouchají na vodním ráji, leží, užívají léto, předpokládám, že se koupou a taky píšou, že hrajeme bezva písničky. Takže Marku a Renčo, moc díky, ani nevíte, jak mě to zahřálo u srdíčka, jsem strašně ráda, že náš playlist dělá radost všude, i takhle u vody. No a protože si píšete, že byste chtěli nějakou dobrou skladbu z devadesátek, tak já vám to přání samozřejmě splním. Bude jich tady dneska v našem playlistu ještě spousta, ale třeba už za malou chviličku, za pár vteřin, si dáme úplnou klasiku devadesátkovou Makarénu. Tak si připravte ruce, nohy a pojďte si na tom vodňáku zatancovat s náma.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Máme 2 minuty před 16:30, tohle byli Nico Santos a Fast Boy. Zdravím na celou Vysočinu, zejména v tuhle chvíli do aut, pokud míříte někam za zábavou nebo za výletem, protože já bych tady v tuhle chvíli chtěla otevřít jedno maličko kontroverzní téma, a sice uzavírky silnic. Já vím, je to každý léto stejný, dělat se to asi musí, všichni na to nadáváme a vlastně s tím nic neuděláme, ale pro mě osobně je to teda vždycky obrovská zkouška nervů. Já jsem přesně ten typ člověka, co se jednou naučí konkrétní trasu a přes tu vlak nejede. Včera dokonce nám dělali novou silnici kousek od našeho baráku a já jsem vyrazila do práce a byla jsem překvapená, že nemůžu přejít chodník tam, kde jsem normálně zvykla. Takže samozřejmě jsem z toho byla úplně vyřízená. Naštěstí dneska už mají kluci hotovo, takže se všechno může vrátit do starých kolejí. Teda skoro všechno, protože opravy silnic nejen na Vysočině samozřejmě ve velkém pokračují. Jestli za sebe taky potřebujete se třást nervy, ať už kvůli silničním uzavírkám nebo čemukoliv jinému, tak pro vás teďka mám připravenou jednu takovou moudrou písničku, která se přesně hodí, protože se jmenuje Life is Life.

0: Já úplně miluju tuhletu pecku. Ray, v 15 hodin 36 minut vy posloucháte Hit Radio Vysočina. Existuje jedno místo, kde se můžete vždycky spolehlivě schladit. Není to koupaliště, není to supermarket tam vzadu u těch mrazáků a chlaďáků, nebo jako takhle, asi samozřejmě obě ta vyjmenovaná místa taky, ale tentokrát jsem měla na mysli kino. Cinestar Jihlava toho teďka v programu nabízí víc než dost. Namátkou, pokud jste ještě neviděli epický velkofilm Odyssea, tak tenhle víkend to můžete a možná dokonce musíte napravit. Film má sice 3 hodiny, ale můžete mi věřit, že vám utečou jako nic. Pokud jste milovníci Marvelu, tak by vám neměl uniknout nový Spider-Man pod názvem Z brusu nový den. A jestli dáváte přednost české pohodové klasice, tak potom můžete zajít třeba na bar Dotky, kde si hlavní role střihly legendární Eva Holubová, Dagmar Havlová a taky Pavlína Pořízková. Pro děti jsou v kinech Mimoni a Monstra, 5. pokračování příběhu Hraček nebo taky krásná odvážná Vajána. Takže dneska z koupaliště hurá rovnou do kina. To si myslím, že je za mě úplně ideální plán takhle na sobotu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
4: všude zdejší, všude je fajn.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Boo Radleys, 15 hodin 48 minut a tenhle ten čas znamená, že už zbývá jenom chvilička do dalších zpráv tady u nás na Hit Rádiu Vysočina. Laďte nás teda i nadále, kromě zpráv je totiž před námi taky perfektní hudba. V rámci naší víkendové summer party v následujících minutách se tady v playlistu pro vás objeví takový interpreti jako Black Eyed Peas, Ella Henderson nebo teď King Africa.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině je tu opět pro vás s blížící se 16. hodinou. Opatrní buďte na D1 90,5 km směrem na Prahu u sjezdu na Humpolec. Tady zasahují hasiči u požáru dodávky s vozíkem. Tak buďte opatrní, šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
0: Rádia.cz Hit Radio Vysočina.
2: 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drozda. Systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Příští týden k nám dorazí další vlna veder. Teploty budou stoupat ke 40 stupňům. Vedra budou trvat několik dní a na většině našeho území tak očekáváme opět velmi silnou až extrémní zátěž teplem. Noc na úterý pak bude velmi teplá. Naměříme 24 až 19 stupňů Celsia. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj 5hvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Pátrání po horolezcích, které zavalila lavina nahoře Broad Peak na severu Pákistánu, je u konce. Záchranáři nalezli všech 10 těl, mezi oběťmi je také známý nepálský alpinista Nirmal Purja. Mezinárodně známým se stal díky dokumentu 14 vrcholů Nic není nemožné, který byl v roce 2021 zveřejněný na platformě Netflix.
3: Až 32 stupňů, později během odpoledne místy taky déšť, případně i bouřky. Taková je dnešní předpověď. Teplá bude i dnešní noc, nejnižší teploty by se měly držet okolo 15 stupňů. Teploty až ke 30 stupňům jsou potom hlášeny i na zítřek. Pršet ani bouřit by zítra nemělo.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Další hodina před námi, tentokrát 16. Ivana Grande vás zdraví, posloucháte Hit Radio Vysočina. Hit.

0: co se děje na Vysočině.
1: Já už jsem tady v rámci našeho dnešního společného odpoledne na Hit Rádiu Vysočina pro vás měla tipy na to, co podniknout takhle při sobotě, ale protože dnešní den už je tak nějak v plném proudu, možná, že se připravujete na zítřek a plánujete, kam vyrazit. A proto tady pro vás samozřejmě mám pár nápadů i na neděli. Zítra od 19 hodin se na vás těší hotel Kouty u Letče nad Sázavou s dalším lesním koncertem, tentokrát v balkánských rytmech. Hrát pro vás bude kapela Circus Brothers. S dětmi můžete zítra vyrazit na prohlídky se zámeckou paní v Polné na Jihlavsku. Kateřina z Valštejna vám ukáže všechna možná zajímavá zákoutí zámku, která určitě ještě neznáte. Prohlídky se konají o 10:30, o 13:30 a taky v 15 hodin. No a ještě jeden tip, taky během zítřka je možné navštívit třetí ročník festivalu židovské kultury v Třebíči, v rámci něhož si prohlédnete židovský hřbitov a židovskou čtvrť. Tady se prohlídky konají v 10 a ve 3 hodiny.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: 16 hodin, 17 minut k tomu, tohle byla Lady Gaga, další z interpretů naší summer party hit Rádia Vysočina. A už za pár minut v této letní jízdě budeme pokračovat. Kromě zpěvačky Pink se taky můžete těšit na naprosto perfektní hudební českou záležitost Chaos a jejich Vodopády, se kterýma si nostalgicky zavzpomínáme na 90. a milénium. Bude taky Dario G, Damiano David nebo George Ezra. Užívejte odpoledne a za chviličku se opět slyšíme.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Legendární hip-hopové uskupení Chaos, jedno z vůbec prvních u nás, a jejich Vodopády. No neříkejte, že jste si nezavzpomínali na ty starý dobrý časy. Tak opět zdravím na celou Vysočinu, doufám, že se máte dobře a že odpočíváte přesně tak, jak by se to v sobotu správně mělo. Zdravím i k vám do práce, pokud tam náhodou právě jste. Já tady teda sedím s klimatizací tady ve studiu a vždycky, když vyjdu na chodbu, abych si třeba odskočila, tak je to strašný teplotní šok, jaký je tady v budově horko. Takže si vlastně celkem dokážu představit, jak je asi venku. Ono tady u nás za oknem do studia teda moc nesvítí sluníčko. Vlastně je celý odpoledne spíš zataženo, takže se skoro i takhle na pohled zdá, že se ochladilo. Ale teploměr hlásí pořád něco jiného. Buďte na sebe opatrní, hodně pijte, nepřetěžujte se, moc nevařte, spíš se běžte natáhnout k vodě. Zkrátka, dneska všechno pěkně pomalu a v klidu. Kde se dá nebo nedá koupat, to si řekneme hnedka na začátku příští hodiny. No a když zítra Rádiem Vysočina zůstanete i nadále, tak teď se pro vás rozehrává Dario G, hned po něm italský krasavec Damiano David. Pohodové odpoledne.

7 minut po půl páté, Damiano David. Já teda můžu tuhle tu písničku slyšet 100krát a asi nikdy mě nepřestane bavit. Pokud jste náhodou neslyšeli album s názvem Funny Little Fears, ze kterého tahle ta pecka pochází, tak děláte velkou chybu. Američan se na túře probodl trekkingovou holí, s tyčí v těle šel za záchranou celých 16 kilometrů. Taky tohleto se můžete dočíst dneska ve zprávách. Tak prosím vás, na těch túrách opatrně, jo. Ono stačí, že je to o úpal, nebo úžeh, nebo co vlastně, tak nebuďte ještě sami sobě takovým nepřítelem a dávejte na sebe pozor. Posloucháte Hit Radio Vysočina, v sobotu odpoledne Summer Party s těmi největšími letními hity bude pokračovat už za malou chviličku.

16:51, už jenom 9 minut nám zbývá tady na Hit Rádiu Vysočina do celé a do dalších zpráv. Potom už odstartujeme poslední společnou hodinu a tam vám řeknu to, co jsem slíbila, tedy kde se dá anebo naopak nedá na Vysočině aktuálně koupat. Před námi jsou ale ještě dva hity a hnedka ten první vám doufám navodí tu správnou letní náladu. Hezké odpoledne s námi a užívejte sobotu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině nemůže chybět ani teď. No a v současné chvíli mám dobrou zprávu pro všechny řidiče. Nejsou hlášeny žádné čerstvé nehody ani jiné překážky v provozu. Tak snad to tak zůstane i nadále. Dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: nabídkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: 17 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zítřek přinese na některých místech Česka částečné ochlazení. Od pondělí pak ale naši zem zasáhnou další vedra. Ty potrvají několik dní, teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informoval v dnešní výstraze Český hydrometeorologický ústav. Fakultní nemocnice Bulovka v Praze dnes odpoledne přijala ženu s podezřením na některou z vysoce nebezpečných nákaz po návratu z Ugandy. Pravděpodobnost nákazy je ale podle ministerstva zdravotnictví velmi nízká a veřejnosti podle něj nehrozí žádné riziko. Na Bulovku byla žena převezena z fakultní nemocnice Hradec Králové. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola anebo další tropické krvácivé horečky. Červenec se stal zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách v uplynulém měsíci v Česku zemřelo 41 lidí, meziročně o 6 více. Vyplývá to z policejních statistik. Nejtragičtějším dnem roku byl 27. červenec. Ministrům Babišovy vlády dnes začínají dvoutýdenní prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání 17. srpna. Čekat ho bude zejména příprava státního rozpočtu na příští rok. Jednání o něm zahájili Babiš a ministryně financí Alena Schillerová už v uplynulém týdnu.
6: Pozdějším odpolední dnes na Vysočině očekáváme stále vysoké teploty, ale místy taky déšť, případně i bouřky. K tomu nás čeká další teplá noc, nejnižší teploty by se měly držet okolo 15 stupňů. Teploty až ke 30 stupňům jsou pak hlášeny i na zítřek, k tomu ráno přechodně oblačno, přes den potom jasno až polojasno.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Vysočina.
6: Otevíráme 17. hodinu, poslední, kterou tady dneska strávíme společně. Ivana Grandeva zdraví z éteru Hit Rádia Vysočina, pokračuje naše summer party, letní jízda s letními hity a startujeme s Olivií Newton-John a Johnem Travoltou.

10 minut po 17. hodině jsme slyšeli zpěvačku Avril Lavigne. Tak já tady pořád čekám, jestli přijde ten slibovaný déšť. Zatím to tak za oknem teda vůbec nevypadá. Teďka tady dokonce zase začalo svítit po celém odpolední sluníčko. Tak už si skoro říkám, že bych možná chtěla teda aspoň dojít suchá domů. A potom ať si klidně prší. Jo, když se to teda nestihlo teďka během toho, co jsem tady ve studiu s vámi. Každopádně, když už jsme u té vody, připomínám, že hygienici na Vysočině zakázali koupání v přehradě Trnávka na Pelhřimovsku a koupání není možné taky ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Větší množství sinic je aktuálně i v domanínském rybníku, koupání tady sice zakázané není, ale nedoporučuje se. Podobná situace je u vodní nádrže Sedlice a pokud se chcete koupat v Břevnické nádrži, doporučuje se po koupání se ještě pořádně opláchnout. Když se podíváme na Jihlavsko, tady koupání vyloženě omezené není, můžete tak vyrazit s ručníkem a s plavkama na velký i malý pařezák, taky do biotopu v Třešti, do lomu v Horní Cerekvi, na Dalešickou přehradu, Velké Dářko, Medlov a Pilskou nádrž. Tak užívejte slunečné odpoledne nejenom u vody, ale všude, kde se právě nacházíte. My pokračujeme s letními hity, právě teď si dáme Stardust a v následujících minutách se můžete těšit i na Tommyho Cashe, Beyoncé, bude taky Jubl, Poetika nebo DJ Bobo.

Golden, skladba z filmu K-pop Lovkyně démonů. No, kdyby nám filmy pořád do playlistu přinášely takovýhle skvělý pecky, vůbec by to nebylo špatný. Dobrý hudby tady pro vás mám ještě spoustu, nejenom v této hodině, ale taky celý večer a taky zítra, protože Summer Party Zítra Rádiem Vysočina dneškem rozhodně nekončí. Takže se můžete těšit na další nálož letních hitů napříč roky i žánry. Ladíte Hit Rádio Vysočina a my si teď společně dáme Tommyho Cashe.

0: It's my life, 2 minuty před 17:30 a my teďka opět zabrousíme mezi vás, naše posluchače, protože já tady mám další várku vašich krásných odpovědí v naší anketě, v níž jsme se vás ptali, jak si zatím užíváte léto a prázdniny, co jste už zažili, případně co vás teprve čeká. Tak si to pojďme poslechnout.
1: První půlku prázdnin jsem si užila zatím pracovně, ale v té druhé pojedeme s rodinou do Barcelony.
2: Prázdniny pro mě už tradičně začaly náloží hudby na Vysočina Festu. Potom jsme se přesunuli do Rakouska a teď nás čeká v druhé půlce prázdnin dovolená v Černé Hoře, tak na to se moc těším.
3: Tak první polovina prázdnin byla pracovní a druhá polovina prázdnin bude ve znamení výletu do Francie na kole.
4: První polovinu léta jsme si užili úžasně, již tradičně jsme ji po 11. zahájili na Vysočina Festu v Jihlavě. Odtud jsme jeli do Karlových Varů na filmový festival, kde jsme si to také velice užili a potkali spoustu herců. Přeji všem hezký zbytek léta.
0: Krásný plány, krásný vyhlídky, tak to má vypadat. Tohle je Hit Radio Vysočina a nám už se rozehrává Jubo s dalším hitem. Hezké odpoledne.

Roxette, how do you do? 17 hodin 38 minut přesně. I takovýhle legendární hitovky vám budeme servírovat ještě během celého dnešního dne i během celé neděle, protože máme summer party, máme léto a vy si to prostě zasloužíte. My vám chceme dělat radost. Tak snad si v našem playlistu všichni vyberete a něčím vás doopravdy potěšíme. Máme sobotu, 1. srpna, začíná druhá půlka prázdnin, otevírají se nové příležitosti k zážitkům, k užívání tohohle krásného období dovolených naplno. Za chviličku tady u nás na Hit Radio Vysočina R.E.M., Dua Lipa nebo taky Erik Pritz, opět s výběrem toho nejlepšího z hudby. Zůstaňte naladěni na našich vlnách i nadále.

R.E.M. přesně v 17 hodin a 50 minut. Tak já jsem si dneska donesla sebou deštník, to je něco, co při těchto teplotách většinou sebou nenosím, ale předpověď hlásila, že zhruba okolo 17:30 začne tady v Jihlavě pršet. A teda nic, no. Venku pořád svítí sluníčko, radar sice nějaký ty mráčky v okolí ukazuje, ale nevypadá to, že by se sem v nejbližších minutách blížilo něco dramatického. Takže bohužel. Já si každopádně budu dneska ten déšť přát, protože co si budeme povídat, příroda ho potřebuje a trošičku toho ochlazení by nám taky neuškodilo. Blíží se nám 18. hodina, za normálních okolností bych vám řekla, ať si užijete nějakou tu sobotní grilovačku nebo špekáčky, ale dneska se vlastně grillujeme i bez grilu, takže možná by byl lepší nějaký drink s ledem, k tomu větrák nebo klimatizace, ideálně navrch ještě čerstvej, pořádně vychlazený meloun. Jo, přesně takhle si představuji ideální večer. Teď už je ale čas se rozloučit, vy rozhodně zůstaňte zítra Rádiem Vysočina a Summer Party, která pokračuje ještě zítra. My se společně nějakou dobu v éteru nejspíš neuslyšíme, tak se mějte krásně, užijte si zbytek nejenom tohohle víkendu, ale i léta, buďte na sebe opatrní a budu se na vás těšit zase někdy. Ivana Grande se loučí a přeju krásné odpoledne.

0: si náladu. Hit Radio.
1: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Paru, dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Do Prahy dnes ráno dorazil první spoj pětihvězdičkových tajvanských aerolinek Starlux. Praha je vůbec prvním evropským městem, kam tyto aerolinky začaly létat. Let Airbusu A350-900 z tajvanského letiště do našeho hlavního města trval 14 hodin a 11 minut. Linka bude prozatím létat třikrát týdně. Ministerstvo zahraničí by chtělo zmodernizovat Drost, systém, který monitoruje pobyt Čechů v zahraničí, je podle šéfa rezortu Petra Macinky zastaralý. Jednou z nových funkcí by měla být například zdravotní sekce, která by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Největší francouzský lesní požár od roku 1949 se podařilo dostat pod kontrolu, uvedl to ministr vnitra Laurent Nunez. Plameny se podařilo zvládnout po více než týdnu od chvíle, kdy vypukl požár v borovém lese poblíž města Bordeaux na jihozápadě země. Kvůli živlu se muselo ze svých bydlišť evakuovat na 220 tisíc lidí. A na závěr počasí. Noc bude většinou oblačná až polojasná, na východě čekáme zataženo, místy přehánky a teploty mezi 21 až 16 stupni. Neděle nabídne oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, teploty se udrží mezi 26 až 31 stupni, na horách čekáme příjemné hodnoty, nejčastěji okolo 21.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Právě teď startuje dalších 60 minut.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk vše řeší víc.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.